0: časih moje dekle. Oh yeah.
1: To je glasbeni radiogram
2: na Radiu Maribor.